0: Všechny vaše.
1: Poslíš Perdíku, Viršenský?
0: Ne.
1: Víš, pro tebe to nemá ceny. Dej mi Viršenské listiny.
0: Jaké?
1: Co ty to vědí? Rozumíš, Gregor, tvoj pradět? Máš mi je?
0: Já nevím o žádných.
1: Nesmysl, musíš.